spasonosným zapovedima potaknutý i božanským naukom poučený.